0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
0: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
0: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
0: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
2: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.

rád dubce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlast

Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emie Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned. Hit Radio.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
4: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
5: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tam.

0: zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
2: On air.
3: Online.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno za minutku 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Domácnosti, které využívají plyn jen na vaření, mohou podle odborníků ušetřit přechodem na elektrický sporák či indukční desku. Platí totiž stále měsíční poplatky za plynovou přípojku, které často převyšují samotnou cenu spotřebovaného plynu. Zrušením plynové přípojky tak mohou ročně ušetřit i několik tisíc korun. Vyplatí se ale nejprve spočítat si náklady na pořízení nového spotřebiče a případné úpravy elektroinstalace. V oblíbeném chorvatském letovisku u Splitu řeší úřady neobvyklý případ. Mořská želva tam podle svědků pokousala nejméně 3 lidi, kteří museli vyhledat lékařské ošetření. Odborníci ale uklidňují, že želvy člověka běžně nenapadají a šlo pravděpodobně o obranou reakci zvířete. Kanoistka Tereza Kneblová vybojovala na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City zlatou medaili. Lukáš Kratochvíl má bronz. Ve finále ho porazil jen Španěl Miguel Travé a Brit Adam Burgess. Třetí česká finalistka Adriana Morenová skončila 12. Po čtvrtečním triumfu kajakaře Jakuba Krejčího tak má Česko na tomto mistrovství světa 2. zlato a už 6. medaili. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Jeden letní den, kdy se Jizerka vrací o 100 let zpátky. To je anenská slavnost na Jizerce. Dneska se nejvýše položená osada Jizerských hor promění v místo setkávání řemeslníků, turistů a milovníků hor. Můžete se těšit na sportovní klání v netradičních disciplínách, ukázku řemesel, dětskou pouť i divadlo.
7: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
5: Přátelé, s počasím se blízká na lepší časy a to platí o sobotě. Dnes totiž bude jasno až polojasno. Teploty, a to ty odpolední mezi 24 až 29 stupni Celsia.
8: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
9: Víkend
8: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
10: Hezké dobré ráno, s vámi Lea a Filip. Víkendové vysílání z Eteru Hitrádia startuje právě teď. Pár minutek po 7. 25. červenec. Jo, jak říkal Filip, bude teplo a bude hůř, protože jsem koukala, že ve čtvrtek až 37 stupňů já se stěhuju na Aljašku.
5: Já jdu grilovat. Jak ty říkáš, posypeme se grilovacím kořením, ušetříme za plynové bomby v grilech a můžeme grilovat rovnou.
10: Takže prosím vás, zavčasu, jo, pořiďte si větráky, klimatizace a tak podobně, protože nás čeká trošku peklíčko. Každopádně teď už skvělá muzika, tak hezké dobré ráno. Little party never kill nobody. Taková malá party, která ještě nikdy nikoho nezabila, tu si dáme právě teď.
8: Hit Radio Kontakt. Just one night all we got. Just one night all we got.
10: Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

0: Hezké dobré ráno, 8 minutek po 7 hodině. Posloucháte Hit Radio s vámi Filip a Lea. Máme tady takovou nádhernou zprávu, protože v Austrálii se narodilo jednovaječná čtyřčata. No? Jednovaječná čtyřčata a všechno to jsou holky. Žádné tuhle poznám podle nosů, prostě verze 1 až 4. To je něco neuvěřitelného, že se někomu fakt narodí trojčata, čtyřčata. Šance, že se to stane, je 1 ku 15 milionům. To už je možná větší šance, že já nevím, třeba cestou pro rohlíky nás trefí meteorit s klauním nosem.
1: No ale mám pozitivní zprávu, kdyby se to náhodou někomu z vás stalo, tak i kočárek se normálně vyrábí. Teď jsem si to hned hledal, kočárek pro čtyřčata, samozřejmě cena je trošku vyšší, ono má tam naložíte všechny ty čtyři děti a jedete, ale samozřejmě musíte počítat s tím, když půjdete do krámu, že jo, všechno ne, dvakrát, ne jednou, čtyřikrát, jo, takže se kouknete na tu cenu těch bot a řeknete si, ty jsou ve slevě, tady ty prostě značkují za 500, no ale můžu stát dvojku, no.
0: No a vtipné pro všechny, kromě táty, je to, že ta rodina už 4 děti má. Tudíž mají doma 8 dětí teď. Tohle bude něco, já nevím, totálním požehnáním a logistickou válkou o přežití prostě. A všechny ty 4 budou mít terrible tu najednou. Pubertu. Najednou první kluky. Prostě toho tátu čeká mega dobrodružství.
1: A to už ti vlastně nestačí ani ta velká dodávka. Protože když se, že jo, máma, táta, 8 dětí, to je pro 10 dětí.
0: To je minibus, mikrobus.
1: Ne, to si doma můžeš koupit jako kamion a hodíš je dozadu prostě s nákladem.
0: Kam se hrabe Odysea? Hezké dobré ráno, jdeme hrát. Top Loader a taky Rose a Bruno Mars a Paté. Hezké dobré ráno, je sobota.

0: Minutka po čtvrt na osm a schválně, jestli víte, čím je 25. červenec významný, jaký den dneska slavíme, Fildo?
1: Nevím. Přiznám se hned, jako můžu se podívat na, samozřejmě na internet, ale to by ztratilo kouzlo.
0: Napovím ti. Matějská.
1: Matějská pouť?
0: No, co je na matějský?
1: Kolotoče.
0: Tak, takže je den kolotočů. Já ho mám občas každý ráno, když se mám dostat z postele. Tak no, se mi trošku motá a mám pocit, že jsem na transfuze.
1: Já mám po nějak... Na transfuzce, jsi chtěla říct?
0: Já to chtěla
1: nebo
0: říct.
1: Na transfuzi?
0: Ne, centrifuz.
1: Jo, takhle, ono to nemá nic společného, přátelé, s krví, ale vlastně s kolotočem.
0: Ano, dneska jeden kolotočů a já vám radši posílám další skvělou muziku. Hezké ráno.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný. Jasný.

0: informací na webu a sociálních sítích. Keltská noc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hezké dobré ráno, Erika Silorová, Robin Schulz, Speechless, Hit Radio s vámi, taky Filip Lejček. A dáme si ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pohádkové štěstí měl cestující, který pouze přestupoval na letišti v Las Vegas. Čekání na navazující spoj si zkrátil u jednoho z tamních výherních automatů a vsadil pouhých $10. Domů si nakonec odváží jackpot ve výši přepočtu bezmála 1,70 milionu korun. Radost mu navíc nekazí ani daně, stát Nevada totiž výhry z hazardu osvobozuje od poplatku, takže šťastný výherce získá celou částku do posledního centu. Vědci z jihokorejského institutu KAIST a americké Stanfordovy univerzity představili samooblékací robotický oděv. Díky systému nafukovacích trubic se kombinéza sama obepne kolem těla zhruba za 10 sekund a funguje i za chůze. Italka Idana Abignetová dokazuje, že věk opravdu nemusí být překážkou. Ve 82 letech je považována za nejstarší tanečnici na tyči na světě, tedy pole dance, a se kterým začala až v 71 letech. Trénuje dvakrát až třikrát týdně, pravidelně soutěží a tvrdí, že klíčem k její vitalitě jsou disciplína, vytrvalost a důvěra ve vlastní tělo. Letos v září navíc oslaví už 83. narozeniny.

0: Song vás zaručeně z postelí probere. Kalma, lambáda, tanec, hudba, zpěv. A nebo pro někoho i dobré ráno s chutnou snídaní, jako máme my tady s Filipem, protože my jsme si zašli do obchodu a řekli jsme si, že si dneska uděláme toasty, protože tady v kanceláři v práci máme toastovat.
1: Ale taková, přitom taková blbost, jak se říká, ale my jsme zvyklí si kupovat ty studený polotovary, přiznáme se, takže dneska fakt máme radost, že víme, co jsme si do toho toastu dali, je to čerstvý, křupavý a drahý taky.
0: Ale hlavně jsme pobavili pokladní a kolem jdoucí, kteří vlastně platili v tom obchodním centru, obchodě,
1: supermarketu prostě.
0: Tak, protože Filip nahlas začal počítat, hele, máme tady toast, dvě šunky, sýr, kečup, no to nám zbyde ještě na zítra a vedle nás pán dostal záchvat smíchu, no, protože si asi myslel, že nemáme dostatek financí, že prostě
1: no, protože
0: to
1: já
0: jídlo.
1: Jsem to vyloženě řekl, je to tolik a tolik, to vychází, když si to dáme i zítra 42 korun na každýho na den a on se začal právě smát, protože to znělo jako, že opravdu nemáme už jako peníze vůbec novej platy a počítáme, kolik to stojí.
0: Tak jsme se takhle ráno pobavili, my vám pouštíme další skvělou muziku a my si jdeme udělat tu snídani. Co takhle kolem mi Erik Pritz, Kateřina Marie Tichá, One Direction a nebo Natasha Bedingfield.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
6: Hit Radio.

0: metry se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, za minutku 8. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Na některých z nich už ale pro jejich odevzdání zbývá jen týden. Uchazeči se totiž mohou hlásit jen do konce července. Jiné fakulty umožňují podat přihlášku až do konce srpna. Zájemci se mohou přihlásit na bakalářské i magisterské studium. Volná místa nabízejí ještě obory, jako je například ekonomie, všeobecné ošetřovatelství, profesionální pilot nebo historie. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo. Čeští turisté mají během léta v Chorvatsku k dispozici české policisty i dva konzulární úřady ve Splitu a Rijece. Loni zemi navštívilo přes 780 tisíc Čechů a policisté pomáhají nejen při nehodách či krádežích, ale také s tlumočením v krizových situacích. A pojďme také na sport. Týdenní pauza po fotbalovém svátku v podobě mistrovství světa je za námi. Startuje česká nejvyšší soutěž. V jejím prvním kole se od 17 hodin utká Plzeň s Libercem. Souběžně se hrají i zápasy Teplice Bohemians a Zlín Ostrava. Ve 20 hodin se liga vrátí do Brna. Tamní Zbrojovka bude hostit pražskou Spartu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Liberecký zámek žije pro děti. Zámek v Liberci se dneska stává tím pravým místem, kam vyrazit s dětmi. Na malé návštěvníky čeká skákací hrad, malování na obličej, sportovní aktivity i komentovaná prohlídka zámku v doprovodu princezny. Program doplní v paláci Líbik i oblíbená pohádka Čert a Káča.
9: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
7: Dnes očekáváme krásné počasí, mělo by být jasno až polojasno a odpolední maxima až na 29 stupních Celsia.
10: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
11: Víkend
10: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
12: Hezké, dobré.
7: Krásné ráno.
12: Doufám, že stáváte pravou nohou do toho nového dne. Díky, že posloucháte, pokračujeme dál. 3 minutky po 8. hodině a je tady Damiano David.
10: Hit Radio Kontakt.

0: sobotní ráno, hezký dobrý den. Tak co, jaký pak je nejdražší koníček? Já bych řekla, že domácí mazlíček. Nejde o veterináře, ale o tu spoušť, co šíří, když ničí všude všechno kolem. Dokonce to potvrdili i pojišťovny, že je to čím dál tím horší. Ty mrchy navíc cítí, kolik prostě ty věci stojí, sama s tím mám osobní zkušenost. Čím dražší kůže na botách, tím lépe se žvíká pejskům. Pojišťovny dokonce teď řeší bizární případy. Například, jako jsou vyhrabené skalky u sousedů, které stály jako dovolená v Thajsku. Nebo je to válka mezi interiérovým designem a zvířecím instinktem, co si budem, že to zahradu udělají těm sousedům třeba po svým. A vtip je v tom, že dřív jsme psa pojistili, aby se mu nic nestalo. Dneska ho pojišťujeme, aby se nic nestalo naší kreditce, až on se rozhodne, že prostě cokoliv zničí a my to budeme muset zaplatit. Ty pojistné události rostou o desítky procent, protože byty jsou plné drahé elektroniky a zvířata mají prostě nudu. Takže překousali třeba různé kabely, s tím mám zkušenosti, já koupila jsem si úplně novou televizi. Stála tenkrát asi 25 tisíc. Já přijdu domů. A ten kabel od té televize, úplně totálně rozkousaný. Takže asi tak, co zničili ti vaši, dejte nám vědět na 777-937-777. Jakou zkušenost máte, co jste si třeba koupili, měli jste z toho obrovskou radost. Nebo vy, dámy, prostě krásný boty, střevíce, přišli jste domů a pejsek se na nich trošku vyřádil. 777-937-777. Filipe, co to bylo u tebe, máš něco takového?
1: Nemáme, tak my máme kočičku doma, tak jsem
0: ale
1: tam,
0: i kočky
1: jsem tam něco jako poškrábe. U nás je teda spíš problém, že my jsme si třeba koupili jako kožešinu, jako z ovce, aha, jako pravou, takhle jako místo koberce, no a ona nám na to jako furt močila, takže vlastně po 3 měsících jsme to vzdali, kožešina je schovaná někde, nevím, kolik to stálo, 5-6 tisíc v háji, takže ne, že by to jako podrápala, ale tím, že na to močí, tak to vlastně zničila taky.
0: S tímhle mám taky zkušenost, koupila jsem si nádherný drahý koberec. Můj pes je naučená, nebo ona je naučená i na plínku, když je třeba dlouho doma, ale prostě chodíme ven, máme i zahrádku, takže venčíme venku, ale je od malinka naučená, že když fakt prostě vím, že dlouho někde budu, má plínku. Taky, koupila jsem nový koberec. Jednou jsem ji přitom přistihla, no a konec, že jo, to nejde prostě. Ty psi si to spletou, takže dejte vědět ještě jednou 777-937-777. Tady už od nás Alan Walker, taky Ray Dalton, mějte hezké sobotní ráno.

0: nekecala a ani nezničila. Je to francouzský buldoček, to nemá v povaze. Příjemný den, Andrejka. Pak tady píše Drahuna. Já mám okousané šňůrky od žaluzí, boty i gauč. No, hezky pěkně. Těch zpráv přišlo opravdu hodně.
1: Ty šňůrky od žaluzí, to je taky pravda, hlavně ano. U kočiček, protože tam jsou takový ty papírový provázky a ano. Takový ty vlasy a když to přetrhne to zvířátko, no tak musíte vyměnit celý ty žaluzie. To se nám vlastně stalo taky, takže furt jsem jí chválil tu kočičku a teď vlastně si vzpomínám, jak je to zlej tvor, jestli my si vůbec doma necháme.
0: Každopádně, kamarádi, děkujeme za všechny zprávy, protože to množství je tady opravdu veliký, takže díky, díky, díky. Stejně je milujeme, že jo, a všechno jim odpustíme. Oni udělají ty kočičí nebo psí oči, no a všechno je zapomenuto. Za chviličku příběh, Marek Lambora, Tereza Mašková.
2: Hit Radio Kontakt. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. PremiumClinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
4: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: dress all night.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Na anglickém kriketovém hřišti došlo k nečekanému přerušení utkání. Hlavní roli totiž nepřevzal žádný hráč, ale zatoulaný bík, který běhl přímo na hrací plochu. Hráči museli čekat, než se zvíře podařilo bezpečně odvést pryč. Kuriózní incident pobavil diváky a okamžitě se stal hitem internetu. Vývojáři v Číně představili robota, který dokáže konkurovat elitním hráčům stolního tenisu. Stroj využívá umělou inteligenci a dokáže rychle reagovat na pohyb soupeře. Technologie má pomoci nejen ve sportu, ale i ve vývoji chytrých robotů. No a v Británii se konalo tradiční mistrovství světa v házení krémových dortů. Soutěžící po sobě házeli desítky sladkých projektilů a výsledkem byla pořádná spoušť. Organizátoři ale tvrdí, že právě chaos a smích jsou hlavním důvodem, proč akce každoročně láká diváky. Tedy, když vidím tuhletu závistivou osobu proti mně, která má ráda cizí neštěstí, tak bych po ní mrsknul dort taky.
3: Každoročně.
2: Mám připomenout tvůj přeřek dneska. Transfuska. Dej tam muziku. 3, 2, 1, teď.
3: Hezké dobré ráno. Adele, Linkin Park před námi.

0: Za 2 minutky 9:15 aktuální čas, sobota 25. července, hezké dobré ranko. Za pár minutek tady máme dopoledne a my vám teď, dámy, holky, dívky, ženy, poradíme, jak se zbalit na dovču, aby kufr vlastně nebyl tak super těžký, což mi se stává asi vždycky, i když jedu třeba jenom na jeden den. Tak jaké si expertky radí? Neberte si džíny, protože jsou těžký. Naložte si jen lehké boty, přihoďte méně spodního prádla a perte si ho. No a nakonec minimum kosmetiky, takzvaně za mě kartáček na zuby stačí.
1: Já si myslím, že byste si ženy měli všeobecně zamyslet nad tím, jestli na tu dovolenou tolika těch outfitů využijete. Já vím, že i na ty hotely každá večeře pro vás znamená vlastně jiný outfit, jinak by to bylo vlastně fopa přijít v tom, co před 3 dny, ale věřte tomu, že my muži to tak jako vůbec nevnímáme. I když vy to určitě neděláte pro nás, děláte to hlavně pro sebe, ale jako neustále jako vážit opravdu, jestli se jako vejdeme do těch 20 kil, nebo jako je to už otravný každý.
0: Hele, vy muže si ani nevšimnete pomalu, když máme přebarvenou barvu vlasů, takže my ženy prostě se chceme cítit stále krásné, takže holky, kašlete na to, balte si všechno, co chcete, hlavně ať vám je dobře.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Léto má svůj zvuk.
5: Cinknutí ledu.
4: Smích přátel.
5: Hudbu, kterou máš rád.
4: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
5: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
4: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
5: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
4: Svianela, česká tradiční limonáda.

0: de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
1: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Jan Chramusta z FK Jablonec. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Návrh opozičního hnutí STAN, který chce především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, narazí v pondělí zřejmě na nesouhlas vlády. Poslanci Starostů například navrhují zvýšit státní podporu v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si také sám. Francie, Španělsko, Itálie a Řecko dnes dál bojovali s četnými lesními požáry. Jen ve Španělsku a ve Francii plameny donutily k evakuaci přes 200 tisíc lidí a pohltily okolo 32 tisíc hektarů porostu. Desítky nasazených hasičů utrpěly zranění, v žádné sobou zemí ale nejsou hlášeni mrtví. Češi kvůli požárům v těchto zemích zatím české diplomaty nekontaktovali. Dvě české tenistky dnes budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Šampionka z roku 2021 a nasazená dvojka Barbora Krejčíková se utká s Rakušankou Lili Tagerovou. Turnajová pětka Tereza Valentová bude hrát s Ukrajinkou Darjou Snigurovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Kořenovská zubačka se dneska proměnila v pohádkový svět plný kouzelných bytostí, her a zábavy pro celou rodinu. V Kořenově na vás čeká přibližně 3 kilometry dlouhá pohádková stezka, na které potkáte známé pohádkové postavy a budete plnit zábavné úkoly. Na akci se dostanete historickými i pravidelnými spoji o zubnicové železnice.
10: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
8: Pokud jste se těšili na sobotu a krásné počasí, trafili jste to správně. Jasno až polojasno, odpolední teploty od 24 do 29 stupňů Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život.
12: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
13: Hezké dobré, teď už sobotní dopoledne, 4 minutky po 9. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. A dneska tam máme romantický, nezapomenutelný zážitek pro dvě osoby. Dobře, pozorně poslouchejte, do té doby dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně skvělé hity.
14: Hit Radio Kontakt.

0: pojďme si dát jedno krásné dnešní výročí. Protože dneska je to 75 let, co se na hranici vesmíru podívali první pozemšťané. Nebyli to lidé, ale dva vytrénovaní voříšci, pejsci Cigán a Dežík. Byli první tvorové ze Země, kteří se dostali do vesmíru. A dokonce to má dobrý konec. Vrátili se na Zem v kapsli s padákem. No? Voříšci jsou prostě genetická elita.
1: Cigán a Dežik se jmenovali?
0: No.
1: To je dobře, co jsou jako pěkný jména, si myslím.
0: Tenhle experiment dokonce dokázal, že přírodní výběr na ulici vytvoří odolnější organismus než jakákoliv šlechtitelská stanice, ne? A taky bych mohla vzkázat svůj klounce, což je čivava křížená s krátkosrstým špicem. Ona je taková všeho chuť, ale je to láska. Tak bych ji chtěla vzkázat i vy, přátelé, svým pejskům, že tam bylo hodně kabelů, ale oni je nerozkousali. A když jsme u těch psů, tak si pojďme dát taky jednoho psa, který zítra navštíví Českou republiku, ale je to pes, který nekouše. A tím je Pitbull, protože ten zítra bude v pražských Letňanech.

0: Certifikovaného lešení včera. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Poledne, minutka po půl desáté, my jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety právě teď. Hezké dobré dopoledne, ptáme se, koho pak máme na telefonu. Halo, halo.
1: Dobrý den, tady Maruška.
0: Ahoj Maruško, moc tě zdravíme, odkud voláš?
1: Já volám teďko z Liberce aktuálně.
0: Z Liberce, jaké tam vládne počasí, určitě krásně.
1: Já jsem teďka teda zavřená na hotelu, ale nevidím ven, takže věřím tomu, ale že je venku určitě krásně.
0: Prozraď nám, kdo má ve tvém okolí narozeniny měl nebo bude mít.
1: Bude mít můj partner.
0: Dobře, jak se jmenuje?
1: Jarek.
0: Jarek, potřebujeme to datum, aby jsme tady mohli vyfiltrovat muziku pro něj?
1: No přece 26. 7.
0: Takže zítra?
1: Takže zítra.
0: Skvělý, takže datum máme a jdeme na pravidla. Maruško, my ti zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem narozenin tvého Jarka, Jarečka, nebo jak mu říkáš, miláčka, lásky. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat. Budou to hity, které ovládají hudební žebříčky světových hitparád, určitě už to znáš, když k nám voláš.
1: Ano,
0: tak jdeme na to.
1: Jdeme na to, těším se.
0: Tak roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Hit z filmu Láska nebeská, kde Hugh Grant tančí Point Sisters Jump.
1: Jo, tak to miluju, miluju ten taneček, prostě, to miluju.
0: A tančíte ho spolu?
1: Dneska ho donutím ho zatancovat.
0: Dobře, tak teď máš i ten správný čas, aby si svému Jarkovi mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Tak já bych mu chtěla říct, všechno jen to nejlepší. Hodně štěstíčka, zdravíčka, hodně mě, hodně lásky, hodně peněz, protože z toho já pak budu mít prostě dárky, takže to je skvělý, takže tohle mu hodně přeju, hodně mu to přeju.
0: Hodně mě hodně pobavilo, hodně mě, Filipe, budem to taky používat, hodně mě, já ti přeju, hodně mě.
2: Hodně, no a to je hezký, jo.
0: Můžeme se nechat inspirovat naší posluchačkou Maruškou. Maruško, prosím tě, my tady samozřejmě nemáme pro tebe jenom ten song, ale máme tady, ty jsi někde, kde máš hrozně hlučno.
1: No, my jsme totiž v jednom hotelu, protože už tak jako oslavujeme ty narozeniny, takže jsme si zajeli takhle na takový wellness.
0: No tak to je krásný.
1: Paviálně, takže.
0: Taková zoologická zahrada. Každopádně koukám, že už je veselo z rána, možná jste nešli ani spinkat od včera. Každopádně máme tady romantiku pro dva. Co říkáš? Firma na zážitky, plavba po Vltavě. Po Vltavě, opět pro dvě osoby.
1: No to je úplně naprosto nádherný. To, ježišmarja, to fakt je pro nás, jo, takhle pro dva.
0: No jasně, je to pro dvě osoby.
1: Ježiš, tak to krásný.
0: To my máme štědrou firmu na zážitky, můžeš se nejen ty, ale i naši posluchači podívat na web firma na zážitky.cz. Tak Maruško, vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Point Sisters posíláme za tebou. Měj se krásně.
1: Děkuju, mějte se taky krásně a chci říct, že jste úplně skvělý moderátoři a miluju vás.
0: Ježiš, děkujem, my milujeme tebe, ahoj.
1: Ahoj.

0: Hezké sobotní dopoledne, ruleta je za námi, spousty skvělé muziky před námi. Radost vám udělají Mirai, Jennifer Lopez, nebo taky Avril Lavigne a Benson Boone. Tohle všechno do desáté.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
7: Asi bouchla hadice.
6: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
7: Co?
6: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
7: Chlapi, jedem do Hostru!
8: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, je minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Oblíbené historické památky v centru Prahy zaznamenávají letos v létě absolutně rekordní návštěvnost turistů. Do české metropole míří 100 tisíce návštěvníků z Asie, Ameriky, západní Evropy po kompletním zrušení cestovních omezení. Místní hotely a restaurace hlásí plno, což těší ekonomiku, ale zatěžuje centrum. Nezvyklé horké léto v jižní Evropě nutí místní samosprávy zavádět přísná omezení kvůli spotřebě vody. Kvůli absenci srážek a vysychajícím přehradám platí v turistických oblastech přísný zákaz napouštění bazénu. Opatření mají zajistit dostatek pitné vody pro všechny domácnosti i klíčové podniky. A pojďme také na fotbal. 40-letý brankář Vozíňa si povedeným vystoupením s reprezentací Kapverd na fotbalové mistrovství světa vysloužil angažmá v nejslavnějším chelském klubu Colo-Colo. Jeho šéf Aníbal Mosa v pátek uvedl, že gólman brzy dorazí na zdravotní prohlídku, podepíše smlouvu a bude představen na stadionu Monumental. Připustil, že přestup je i zároveň marketingovým tahem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Jeden letní den, kdy se Jizerka vrací o 100 let zpátky. To je anenská slavnost na Jizerce. Dneska se nejvýše položená osada Jizerských hor promění v místo setkávání řemeslníků, turistů a milovníků hor. Můžete se těšit na sportovní klání v netradičních disciplínách, ukázku řemesel, dětskou pouť i divadlo.
7: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
5: Na dnešek, přátelé, už opět můžete vytáhnout grily z obalu, také sundat plachty z bazénu, protože bude nádherně jasno až polojasno, odpolední maxima až 29 stupňů Celsia.
8: Já ty horka nechci.
9: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
8: Hezké dobré sobotní dopoledne, řítí se na nás vlna veder. Já to prostě nechci, nedávám. Kdyby bylo takhle, tak je to naprosto úžasný. Člověk se nadýchne, docela dobře vyspí, podniká nějaký výlet, ale chápu, ten, kdo má bazén nebo jste někde u vody na dovči, to je v pořádku. Ale pro nás pracující se budeme potit ve vlastní šťávě. Každopádně za chviličku Shakira, její zoo, anebo taky Train, Drive By, právě teď. Hezkou sobotu.
9: Hit Radio Contact.

0: Zoo, Shakira dozněla z éteru Hitrádia 10 hodin 10 minut. Dámy, objevili jste první šedý vlas a topíte se v depresích. Mně se to teď stalo, že jsem si opravdu našla dva malinkaté šedé vlasy a říkám si, aha, tak to už je něco špatně. Každopádně, prosím vás, žádný deprese, hezky z nich vyplavte ven, jste totiž šťastná osůbka, protože přiznání šedin je trendy, fakt. Pokud zahodíte barvy, přestanete potlačovat svou identitu a budete sama sebou, i když já se rovnou přiznám, že barvit se budu, dokud to půjde, ale je to vlastně takový nový blond trend, jestli si rozumíme. Vždycky jsme chtěli takové ty melíry a podobně, takže přiznat šediny je prostě nový trend. Podporu už šedinám vyjádřili třeba zpěvačky Lady Gaga nebo taky Ariana Grande, tak dejte vědět, jak to máte, holky, vy. Milujete svoje šediny nebo barvíte se rády a tak podobně. Já třeba ano, našla jsem si teda ty dva šedé vlasy, ale prostě barvit se budu pořád. Já šedinám prostě nepropadnu. No, Filipe, co ty? Naopak třeba u chlapů šediny jsou krásný. Můj chlap je celý šedivej a hrozně se mi to líbí.
1: Už mi tam roste pár šedivých takhle v lásku a hlavně na vousech. Ono to jako, já jsem si nejdřív myslel, že jsou blondětý, ale přátelé, skutečnost je taková, že jsou prostě šediví. Takže v 35 letech už začínám už pomaličku šedivět. Ale jak ty říkáš, no tak většinou se to ženám u chlapů líbí.
0: Ano.
1: A nesmí to mít už v 25 třeba, to by bylo možná na škodu.
0: To je jedno, ale prostě je to hezký. U chlapů je to něco jiného než u nás ženský. Tak dejte vědět, jak to máte se šedinami vy. Teď už Miley Cyrus.

0: Maxwell. In Grosso, More Than You Know. Hit Radio s vámi Lea a taky Filip. 3 minutky po 10:45 doufám, že se máte krásně, že si užíváte sobotního dopoledne a tak celkově dobrého víkendu. Ať děláte cokoliv, doufám, že vám bude prostě dobře. K tomu naše muzika, za chviličku Činasky, Hozier, Pink, nebo taky The Sound of Silence, to máte hodně rádi. Tak rozhodně nikam neodcházejte a buďte s námi.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domu se zkušenostmi, který se postará o všechno?
3: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
4: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč hýkáš? Nejsem osel.cz.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sichrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sichrov v Hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: elitedate.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si na...

Činašky, drobná paralela z éteru Hitrádia, 3 minuty po půl 11. Doufám, že se máte krásně, podle toho, co nám píšete, tak ano, i když z vás někdo pracuje, nebojte, nejste v tom s vámi. 9 z 10 Čechů při řízení telefonuje. Já se v tom teda vidím, bohužel, přiznám to, jsem mezi nima. Víc než polovina z nás za volantem totiž taky píše na mobilu zprávy. Tím nechci říct, že jsme fakt šikovní a zvládáme toho spoustu najednou. Tím bych chtěla říct, že jsme prostě truhlíci a špatně dopadneme. Jo, neberte si ze mě vůbec příklad, prosím vás, mobil do auta vůbec, maximálně někam do stojánku a na handsfree, žádný SMSky. Protože třeba v Anglii teď mají značku, na které se rozsvítí přeškrtnutý telefon, když její čidla zaznamenají u projíždějícího auta telefon v provozu. Je to hezké, ale hezčí by bylo, kdyby ta značka dala řidiči tak trošku potlamně, co si budem. Teď už Pink a taky The Sound of Silence. Tak hezkou sobotu.

0: The Sound of Silence. Za chviličku Michael Jackson, David Guetta, Ray, Where is my husband? To bych taky ráda věděla. A nebo Eminem, Ariana. Tohle všechno od nás pro vás. No a potom už rozhodujete vy, co budeme hrát. Takže nám napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli z Eteru Hit Rádia, co by vám tak udělalo radost. Případně chcete někoho pozdravit, říct mu, že ho máte rádi. A nezapomeňte nám napsat, co dneska budete baštit. Hity na přání k vaření taky můžete psát na můj Instagram Lea Giongiosi. Koukáme i tam a těšíme se, komu z vás uděláme dneska radost.
1: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
4: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
5: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
6: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na Kovošrot.cz.
7: Léto má svůj zvuk.
8: Cinknutí ledu.
7: Smích přátel.
8: Hudbu, kterou máš rád.
7: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
8: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
7: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
8: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
7: Svianela, česká tradiční limonáda.
9: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 22. do úterý 28. července král sýru Hermelín s kartou Můj Globus jen za 27,90. Nebo polotučné mléko s kartou Můj Globus jen za 5,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
4: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
5: Service Plus.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou sobotu, je 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. V Indonésii pokračuje pátrání po člunu, který zmizel během plavby u ostrova Bali. Na palubě bylo podle dostupných informací 13 lidí, mezi nimi také český turista. Kromě něj měli být na lodi další zahraniční cestující, především Evropané. Plavidlo se ztratilo během cesty a úřady nyní pátrají po posádce i pasažérech. Do akce se zapojily záchranné složky, které prohledávají okolní mořskou oblast. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadu nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Novela o podmínkách provozu vozidel navrhuje také přenositelnost registračních značek a automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Zápas začne ve 20 hodin. Od 17 hodin se budou hrát 3 utkání. Další kandidát na titul Plzeň přivítá fotbalisty Liberce, které povede nový kouč Slovák Branislav Fodrek. Zlín narazí na Ostravu, která udržela provoligovou příslušnost až baráži. Soutěžní premiéra v Baníku čeká trenéra Romana Skuhravého. Teplice budou hostit pražské Bohemians 1905. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Liberecký zámek žije pro děti. Zámek v Liberci se dneska stává tím pravým místem, kam vyrazit s dětmi. Na malé návštěvníky čeká skákací hrad, malování na obličej, sportovní aktivity i komentovaná prohlídka zámku v doprovodu princezny. Program doplní v paláci Líbik i oblíbená pohádka Čert a Káča.
12: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
10: Dnes očekáváme jasno až polojasno, maxima na 29 stupních. Co se týče počasí v týdnu, tak můžeme říct, že kromě pondělí a úterý, kdy to docela půjde, očekáváme po celý týden teploty přes 30 stupňů Celsia.
13: Dneska nejsme v práci.
14: Dneska nejsme ve škole.
13: Dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděší.
15: Je to tak, 3 minutky po 11. My jdeme hrát oblíbené hity na přání k vaření. Tak pokud chcete slyšet svůj oblíbený song, napište si o něj na 777-937-777 a startujeme právě teď. Hezkou sobotu.
13: Hitrádio Kontakt.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Pokračujeme dál 9 minutek, 11 hodin k tomu. Každopádně píšete nám na 777-937-777, co byste rádi z éteru Hitrádia slyšeli. Napsala nám tady posluchačka Lenka z Náchoda. Milá Leonko a Filipe, moc bych tě poprosila o zahrání písničky pro moje dvě úžasné děti, Kristýnku a Jakuba, které slaví svátek hned po sobě. Mám vás ráda a jste pro mě všechno. Písničku bych chtěla od Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Moc děkuji, jste nejlepší rádio a ty, Leonko, jsi úžasná, tvůj hlas je pohlazení na duši a k obědu máme kuřátko a bramborová kaše. Krásný den všem.
1: A to vypadá, jako když nechce paní Jenomko zahrát na přání, ale jako když chce ještě něco, víš, protože říkala vlastně, co tam, mě tam vlastně pobavilo, jak jsi říkala, jo, jo, jste moje všechno, to jsem vlastně ještě neslyšel, ne, na naši adresu.
0: Ne, ale to byl vzkaz těm dětem, ne? Kristýnka, pro Kristýnku a Jakuba, které slaví svátek, a ať já vlastně skrz éter Hitrádia řeknu, jste pro mě všechno.
1: Jo, tak to už mi dává, já už jsem si říkal, že to je už nějaký moc, jako že by Hitrádio pro vás bylo všechno, bylo by to samozřejmě nádherný, ale těžko uvěřitelný zase.
0: Vypni si ten mikrofon, prosím tě, protože posloucháš asi spodní části těla než nahoře. Každopádně, Leničko, samozřejmě, my tvoje hudební Přáníčko, splníme strašně moc rádi. Jeden z nejkrásnějších duetů Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, právě teď. Tak si ho uži a nechte si chutnat, protože bramborová kaše a kuřátko, mňam, taky bychom si dali.

0: Mandolína a Dam Djurić a my pokračujeme dál. Píšete nám spousty zpráv na 777-937-777. Hrajeme hity na přání k vaření a píše nám tady Tereza. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám All Night Long od Lionela Richieho. Dneska grillujeme, protože bude opravdu krásně, čekáme taky návštěvu. Uděláš nám velkou radost a bylo by to pro všechny posluchače a taky pro tebe s Davidem do studia. Tak jsi zase David, Filipe.
1: No já jsem byl i včera, David, takže já jsem řekl, já jsem se právě

0: Tak, jdeme na to.
1: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Připravit? Pozor! Start! Přidej se, poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.

0: sociálních sítích. Keltská noc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Pokračujeme dál, protože vaše hudební přáníčka se nám tady hromadí. Takže chcete divokýho Billa, bude Alvaro Soler, taky Gary Halliwell. Se můžeme trošku schladit deštěm, protože nás čekají opravdu horké dny. No a do 12. do pravého poledne si můžete napsat to, co byste rádi z éteru slyšeli.

0: nový plot má.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
3: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
4: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
1: Každá etapa má svůj cíl. A ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Fenomén Šance Liga je zpět.
4: Tady Tomáš Koubek z Liberce, jdeme do nové sezóny naplno, buďte u toho s námi od prvního kola.
3: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě, na Banplay.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, 2:02 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Domácnosti, které využívají plyn jen na vaření, mohou podle odborníků ušetřit přechodem na elektrický sporák či indukční desku. Platí totiž stále měsíční poplatky za plynovou přípojku, které často převyšují samotnou cenu spotřebovaného plynu. Zrušením plynové přípojky tak mohou ročně ušetřit i několik tisíc korun. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola. Na některých je možné je podat už jen do konce července, jiné mají termín až do konce srpna. Volná místa jsou například na ekonomii, ošetřovatelství, historii nebo oboru profesionální pilot. Některé školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo. A jedna novinka z fotbalu. Sparta získala Jonathana Brunese z Rákova Čenstochová. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na letné víceletou smlouvu. Pražský klub to uvedl na svém webu. Mělo být o rekordní přestup do české ligy. Podle polských médií zaplatí Sparta za 25-letého hráče kolem 6 milionů eur, tedy 145 milionů korun. A k tomu případné bonusy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Kořenovská zubačka se dneska proměnila v pohádkový svět plný kouzelných bytostí, her a zábavy pro celou rodinu. V Kořenově na vás čeká přibližně 3 kilometry dlouhá pohádková stezka, na které potkáte známé pohádkové postavy a budete plnit zábavné úkoly. Na akci se dostanete historickými i pravidelnými spoji o zubnicové železnice.
3: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
1: Pozvolna se, přátelé, dostáváme do těch vysokých teplot. Dnes bude jasno až polojasno, maxima na 29 stupních. Ovšem, co se týče příštího týdne, kromě pondělí a úterý, počítejme s teplotami nad 30 stupňů Celzima. No, prostě, když chcete říct něco, co nemáte v plánu, přátelé, prostě kromě pondělí a úterý bude vysoko nad 30 stupňů Celzia. Děkuji vám.
0: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
4: Aspoň naši posluchači vidí, že to všechno jede živě, Filipe, a přeřeknou se je lidské. Každopádně, přátelé, krásné dobré odpoledne, pár minutek po pravém poledni, dobrou chuť, pokud si budete dávat ty vaše dobré sobotní obědy, my vám k tomu budeme hrát Justin Timberlake nebo Morandi za chviličku, jo? Tak hezký odpolko.
0: Hit Radio Kontakt.

Sobotní Hit Radio stále s vámi, krásné odpoledne. Skoro polovina 43 Američanů by údajně opustilo svého partnera za $1 000 000. Jak se říká, co? V dobrém i zlém dnes znamená, než mi někdo nabídne 7-místnou částku. Takovýto lásku si vlastně za peníze nekoupíš, říkali, ale zjevně se z ní můžeš vykoupit. A nebo víš, lásko, miluju tě, ale ten nový dům s výřivkou v Miami budu milovat ještě trošku víc. Jak by to asi vypadalo u nás? Váhal by někdo z vás? Já si myslím, že ne, protože Čech se neptá, jestli odejít. Čech se ptá, co všechno v té ceně je. Hezkou sobotu.

0: Max útočí na regál.
1: Barča skvěle trefila nákupní koš.
0: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
1: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Léto má svůj zvuk.
9: Cinknutí ledu.
8: Smích přátel.
9: Hudbu, kterou máš rád.
8: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
9: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
8: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
9: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
8: Svianela, česká tradiční limonáda.
10: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open-air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio.

0: Hezké sobotní odpoledne, jak už jsme s Filipem zmiňovali, do České republiky se nám hold vrátí tropy. Já nejsem zastánce vysokých teplot, pakliže nejsem někde u moře nebo u vody, anebo taky u bazénu, tak kdo máte doma bazén, tichá závist, ale přeju vám to ze srdce. Každopádně následující týden se má totiž podle předpovědi naplno vrátit tropické počasí. A příští víkend by mohly teploty vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Ale pozor, taková pozitivní zpráva, ještě předtím přejde přes Česko studená fronta. Pondělí, úterý by mohlo být chladněji a od středy, přátelé, klimatizace, větráky, všechno ze všeho jde, nebo z čeho jde studený vzduch a dělá nám dobře, prostě berte všema deseti. Každopádně, ať už to máme kdokoliv, jakkoliv, užijme si to počasí naplno. Jsme Hit Radio.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Sobotní odpoledne, čas je neúprosný, my se bohužel společně blížíme do zdárného konce. Byla s vámi Lea, taky Filip, doufám, že si užijete dnešní den naplno, tak jak chcete, podle libosti a chuti. A zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. My se na vás budeme těšit, opět spousty skvělých hitů, dobrá nálada, nějaký ten dáreček pro vás. A teď už ahoj, jo, a zůstaňte s námi. Čau.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Je téměř 13 hodin. Od mikrofonu Hitrádia Kontakt vás zdraví Denis Kajlibaj. Tak se pojďme podívat na silnice. Řidiči, dávejte pozor na Jablonecku v Tanvaldu v Palackého ulici. Probíhají práce na vozovce, tak očekávejte drobné omezení provozu. A zbystřete taky na Českolipsku za Vrchovany. Směrem na Dubou se stala nehoda, tak dejte pozor. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio Kontakt.
5: 13 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Záchranné týmy v Indonésii našly pohřešovaný motorový člun, po kterém pátrali u ostrova Sulawesi. Na jeho palubě bylo 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Všichni členové posádky byli zachráněni a v současnosti jsou v péči lékařů. Po lodi pátrali v zálivu Tominy desítky týmů v oblasti o rozloze přibližně 550 km čtverečních. Použili přitom drony s termokamerami i potápěčské vybavení. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů. Extrémní vedra z konce června by ale překonána být neměla. Převody vozidel z původního majitele na nového by měly být jednodušší. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů anebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Část změn má nabýt účinnosti v listopadu. Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu. V Oklahoma City vyhrála o 2,52 sekundy před Monikou Dorianovou z Andory a má první individuální medaili z velké seniorské akce. Na šampionátu se po čtvrtečním triumfu kajakáře Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato. Bronzem přispěl do medailové sbírky české výpravy kanoista Lukáš Kratochvíl.
6: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: Tak to byly krátké zprávy s Ivou Jurečkou šťastnou a teď se pojďme společně podívat, jak to taky vypadá s počasím na severu Čech. Sobota nám přinese teploty mezi 25 a 27 stupni nad bodem mrazu. Krásné teploty s jasnou slunečnou oblohou nám ukazuje třeba Česká Lípa. Nejnižší teploty a přesto přes 25 stupňů nám ukáže Frýdlant. Liberec a Jablonec mají na teploměrech 26, Semily 26,5 stupně.
4: Hitradio Kontakt.
0: 13 hodin, 2 minuty a od mikrofonu Hitradio Kontakt vás zdraví na sobotní odpoledne Denis Kajlibaj. Vyrazili jste někdy na solo výlet? Ne? A chtěli byste si to vyzkoušet? Jaký jsou úskalí cestovat v jednom? I o tom se pobavíme během týhle hodinky. A navrch přihodíme samozřejmě i to nejlepší z hitů. Na start třeba Linkin Park, anebo Nicky Jam a Enrique Iglesias.

Linky Park a Up From The Bottom. Další ze skvělých hitů, který už má s naši Emily Armstrong. Rozhodně s ní je to pořádná jízda, o tom žádná. No a teďkon společně si dáme další skvělý hity, ale podíváme se spolu i na zajímavý téma solo výletu. Je to věc, která začíná nabývat na popularitě, a to, že vyrazíte na dovolenou v jednom. Já jsem to nikdy dřív neskoušel. Musím se přiznat, že je to něco, z čeho jsem měl docela strach. Vždycky s kámošem, s parťákem, s drahou polovičkou, prostě s někým, kdo mi byl blízký, nebo aspoň někdo, koho jsem trochu znal, jo? Jakože cestovat úplně sám. Dobře, letěl jsem sám za svým tátou do Ameriky, ale už tam na mě čekal ten táta. Ale teď jsem se rozhodl, že se poprvé v životě vydám na solo cestu. Zatím to není na tak dlouho. Příští týden se teda neuslyšíme tady, ale já jsem si říkal, hele, musím to vyzkoušet a na 4 dny poletíš sám na chvíli se podívat do jiný země. Vybral jsem Švédsko a jsem na to docela zvědavej. Ale samozřejmě vyvstává ve mně spousta otázek. Třeba, co když se někde ztratím? Co když se bude něco dít? Komu napíšu, komu zavolám, kdo mě přijede vysvobodit a zachránit v cizí zemi, kde jsem úplně sám. Máte nějaký tipy a triky? Vyrazili jste někdy taky na solo dovolenou? Případně, co to pro vás znamená jet někam v jednom? Pište nám na WhatsApp 606 825 404 a já vám teď samozřejmě k tomu přidám i další skvělý hity. Jak už jste určitě poznali, na řadě je legendární Lady Gaga a její kouzelný legendární hit Abracadabra.

Legendární hlas Robbieho Williamse a jeho hitu Come Undone ve 13:18. Posloucháte v éteru Hit Rádia Kontakt. Vydali jsme se na solo výletík. Jo, cestu, kde jedete jenom v jednom. A dostalo se nám na náš WhatsApp 606 825 404 do zajímavých odpovědí. Třeba Milada napsala, že od té doby, co je sama, tak jezdí pravidelně jednou za rok na dovolenou na týden do Řecka úplně sama a že jí to prý nesmírně vyhovuje, protože si dokáže úplně vyčistit hlavu a opustit všechny starosti a myšlenky. Jo, tak Milado, já doufám, že to budu mít teda stejně, až se vydám na tu dovču sám. Na druhou stranu nám napsal třeba David, který říká, že to jednou vyzkoušel na 2 dny, jel na chatu dřív, než tam za ním přijela rodina a jenom se těšil, až dorazí. Jako jasně, ale to je zas jiný David, víš co, to není úplně ta klasická dovolená sám, když víš, že za tebou zbytek rodiny dorazí. Nicméně třeba i vy plánujete nejenom solo, ale i dovolenou s celou rodinou, přáteli, s drahou polovičkou, s manželem,

0: Vající stoupačku, jo, a ty revize hasičáku, jo, a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
1: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd@ps.cz.
2: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel. .cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
13: Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Jenom to nejlepší z hitů tady u nás na Hit Radio Kontakt. Uptown Girl nám akorát dozněla 2 minuty po půl a vydáváme se společně na kola. Trofej pro vítěze nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France vyrobili tradičně zase čeští skláři. Lasvit už 15 let vyrábí tady u nás na severu Čech tyhle ty trofeje. Není to neskutečný? Zlatý český ručičky v největším světovém závodu. Já jsem koukal na fotky, jsou teda krásný, ostatně jako vždycky, ale vemte si to, z každý země to mohlo být, třeba i z té Francie a nakonec Česká republika možná nebude mít zlaté umístění na Tour de France, nicméně bude mít ale tady skvělý kousky přímo od nás ze severu Čech a to je prostě něco, co si myslím, že bychom měli pořádně oslavit. Liberecký kraj se totiž projeví tímhletím na jedný z nejprestižnějších sportovních akcí a na nejprestižnějším cyklistickém závodě. A to si zaslouží i svůj další skvělý hit. Co vy na to? Dvojice Coldplay, Beyoncé a jejich Hymn for the Weekend je dalším bodem našeho společného programu. Tak do toho pojďme hezky a hlavně při plné dobré náladě.

0: Hinka, její Trust Fall, krátce před 3:15, tady je Hit Radio Kontakt. Jenom to nejlepší z hitů a navrch k tomu ještě nějaký ten dobrý společný čas, to je přesně to, co potřebujeme. Je tady léto a s ním nejenom letní hity, ale třeba taky prostě ty letní klubové chvilky. Já jsem se včera viděl s kamarádem a měli jsme takovou krátkou cestu domů, asi 15 kilometrů. A úplně se to vlastně nepovedlo, protože jsme ještě se rozhodli, že si chceme pustit nějaký písničky v autě a najednou jsme to najezdili mnohem víc v tom autě. Taky to někdy děláte, že si na svá prodloužíte cestu, protože začne hrát nějaký hit, který prostě milujete. Tak třeba si spolu prodloužíme cestu s tímhle kouskem. Florida, David Guetta a skvělý klubový hit Club Can't Handle Me. Tak tohle a mnohem víc už za chvíli u nás na sobotním Hit Radio Kontakt. Hit
1: Radio. Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
1: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
1: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
1: Spoltex.cz.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz nebo volejte 734 579 079.
4: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
5: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
6: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.

0: na webu a sociálních sítích. Keltská noc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin. Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

0: Garrix, and you know what? Summer sounds better with Hit Radio. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio Kontakt, je přesně 14 hodin. Iva Jurečková šťastná připravila další krátké zprávy a mrkneme taky za volant na naše silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, dávejte pozor na Jabloneckou v Tanvaldu ve Školní ulici. V úseku mezi ulicemi Palackého a Komenského je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici. Zbystřete taky na Semilsku ve Vysoké nad Jizerou v ulici doktora Karla Farského. Tady probíhají rovněž stavební práce. Je třeba počítat s omezením. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
3: Asi bouchla hadice.
2: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
3: Co?
2: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
3: Chlapi, jedem do Hostru!
4: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 22. do úterý 28. července král sýru Hermelín s kartou Můj Globus jen za 27,90. Nebo polotučné mléko s kartou Můj Globus jen za 5,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před vznikem požárů na západní a severní Čechy. Od zítřka bude varování platit pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Výstraha se delší dobu vztahuje na jižní Moravu, kde zůstává v platnosti do odvolání. V pondělí se díky přechodnému ochlazení riziko požárů přechodně sníží. Při dnešní nehodě na rakouské dálnici A9 byli zraněni 3 Češi. Otec byl transportován helikoptérou do nemocnice ve Štýrském Hradci. Matku a dceru převezl Červený kříž do nemocnic taktéž ve Štýrském Hradci. Podle policie sjelo auto z vozovky a v plné rychlosti narazilo do svodidel. Kvůli rozsáhlým lesním požárům na jihozápadě Francie a ve středu Španělska úřady v pátek evakuovaly přes 200 tisíc lidí. Desítky nasazených hasičů utrpěly zranění. Úřady nařídily například kompletní evakuaci poloostrova Cap Ferret, jenž se nachází u města Bordeaux a je velmi oblíbenou turistickou destinací. Lidé odtamtud prchali i na lodích. Paříž kvůli rozsáhlým lesním požárům požádala o pomoc partnery v Evropské unii. Kajakářka Barbora Janotová se stala juniorskou mistryní Evropy v závodě na 1000 metrů a navázala na nedávný triumf na světovém šampionátu. Další český reprezentant Danilo Martinenko získal dnes v maďarském Šegedu na kilometru stříbro mezi kanoisty.
7: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: Tolik Iva a krátké zprávy, díky za to, pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Slunečná obloha 26 až 28 stupňů, tak to vypadá s aktuálními sobotními teplotami. Dnes bychom měli po celý den mít slunečnou oblohu bez větší oblačnosti. Teploty můžou dosáhnout až 28 stupňů kolem České Lípy. Nejníže, ale i tak relativně vysoko zůstanou na Frýdlantsku. Střed našeho kraje Liberec a Jablonec ukáží 26 až 27 stupňů plusu. A neděle ráno nám potom přinese teploty mezi 9 a 14 stupni s polojasnou oblohou.
5: Hit Radio Kontakt.
0: 14 hodin 4 minuty a Denis Kelly by vás znovu zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Podíváme se na to, jak si dobře užít léto třeba s vínem a dobrým sýrem. A k tomu samozřejmě s těmi nejlepšími hity. My vám teď totiž ordinujeme z našeho studia jenom to nejlepší pro vaše sobotní odpoledne. Tady už je Teddy Swift. A tenhle jedinečný kousek Lose Control ve 14 hodin a 5 minut.

Ano, ano, je to tady, řada dobrých hitů, jenom na Hit Rádiu Kontakt a sobota už zase pokračuje pořádně naplno a musí, no, já radši teda nebudu dál zpívat, ale jsem moc rád, že vy jste tady dneska se mnou. Dneska slavíme takzvaný National Wine and Cheese Day, světový den vína a sýru. Yeah, tak to si myslím, že je zrovna něco, co se dobře bude slavit, co myslíte? Dneska uděláme jednu důležitou věc. Přátelé, určitě máte nějakýho kámoše, kámošku, přítele, přítelkyni, někoho prostě, s kým jste se dlouho neslyšeli. Někoho, kdo je vám fakt skutečně blízký, ale už si říkáte, měl bych se mu ozvat, nebo měl bych se jí ozvat. Tak tohle je vaše znamení. Ozvěte se a řekněte jí nebo jemu, dneska holka, chlape, jdeme spolu a užijeme si víno a sýry k tomu. A hlavně ty sýry si užijte hezky společně, protože dneska tohle je vaše znamení zavolat někomu, s kým jste se dlouho neslyšeli a chcete se s ním zase vrátit zpátky do pravidelného kontaktu. Co myslíte? Já vám na cestu k tomu telefonování pošlu pořádný banger, který provodí právě teď náš společný éter. Takový drobnej hřích, půlnoční hřích. Právě teď a tady. Mám

0: pohodové hity na pohodové sobotní odpoledne ve 14 hodin 21 minut. Vás Denis Kélibaj zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Tak co, jak si ten dnešek užíváte? I o to se s námi můžete podělit na našich sociálních sítích. I to chceme vědět od vás, našich úžasných posluchačů. Nezapomeňte, že společně jsme taky na sociálních sítích, najdete nás na Instagramu, na Facebooku a my budeme rádi, když se s námi spojíte i na našem WhatsAppu. Pojďme se společně vrhnout za chvíli i do dalších hitů. Třeba tenhle kousek určitě všichni dobře znáte. Smash Mouth a jejich All Star, pecka, která se objevila ve Shrekovi a kterou prostě všichni milujeme. Tak tenhle hit si dáme za chvíli a přidáme si taky tuhle klubovou pecku. Dejte ruce nahoru, přichází DJ Anthony, The Beat Shakers a Mashery. Tak za chvíli to a mnohem víc. Na Hit Radio Kontakt rozjíždíme tóny těch nejlepších hitů.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
6: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
7: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
8: Hit Radio Kontakt. Zlepši si na...

Alex Warren a jeho skvělý hit Ordinary nám akorát teď dozněl v éteru Hit Rádia Kontakt. A samozřejmě na vlně další skvělých hitů budeme pokračovat i dál. Vydáme se spolu taky do České Lípy, kde otevřela před pár dny úplně nová prodejna potravin. A to samo o sobě není asi zas tak zajímavá informace, ale tohle není úplně běžná prodejna potravin. Je celá ze dřeva a měla by to být prodejna budoucnosti. Hlavně by měla být hodně úsporná svým provozem a měla by být mít kvalitnější prostředí pro zákazníky a zaměstnance. Tak nevím, jak to máte vy, ale za mě nejlepší a nejkvalitnější prostředí v obchodě je takový, když do toho obchodu vůbec nemusím. Já jsem vždycky nejradši, když všechno nakoupím najednou a pak už mám od nakupování celý týden klid. Ale určitě můžete se zajet podívat na tuhle zajímavou dřevěnou budovu v České Lípě, která před 4 dněma otevřela svoje dveře všem zvědavým, úsporným nákupčím. Já už za váma vyšlu další skvělý hity, protože naše odpoledne si teď užijeme s tím nejlepším playlistem Maroon 5 a jejich hit This Love jako další moment, který si musíme vychutnat naplno.

0: Nejlepší dvojice na trhu se skvělými hity. Rose, Bruno Mars a jejich APT krátce před tři čtvrtě mladíte Hit Radio Kontakt. A samozřejmě dvojice Rose a Bruno Mars nám přináší radost, zatímco dvojice Natural 95 a Nafta nám zrovna radost nepřinášejí. Obzvlášť, když se podíváte na totem benzínky a vidíte úžasné ceny jako 42,90 a tak podobně. Ceny zase vystřelily nahoru, no a tak jsme se podívali na to, jestli by se vlastně vyplatilo jet třeba do Polska pro palivo. A hele, jako většinou se to zdá, že jako je dobrý nápad vyrazit třeba do Polska pro palivo, ale aktuálně to vypadá, že ceny jsou tam dost podobné. Když jsem koukal na internet, tak v Polsku šetříte pár halířů, někde je to docela podobná cena, to jedině, že by si to člověk spojil s nákupy do zahraničí. A tady ze severu Čech to zas není tak náročný. Sláni, napište mi na WhatsApp 606 825 404, jestli i vy někdy jezdíte nakupovat za naše hranice do Německa, do Polska a nebo třeba i někam úplně jinam. A co si nejradši z toho zahraničí vozíte? Protože některé produkty můžou být dost rozdílný tady u nás a jenom kousek u našich sousedů za hranicemi, co by kamenem člověk dohodil. Dejte nám vědět a já za vámi vyšlu další skvělý hity. Třeba právě z Německa za náma dorazí Kamrát a jeho Be Mine a z tuzemské scény to bude Divoký Bill a Znamení. To a mnohem víc se už teď chystá právě na vás.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
4: Léto má svůj zvuk.
5: Cinknutí ledu.
4: Smích přátel.
5: Hudbu, kterou máš rád.
4: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
5: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
4: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
5: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
4: Svianela, česká tradiční limonáda.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
8: Hit Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 15 hodin. Iva Jurečková šťastná připravila další krátké zprávy a podíváme se taky za volant na aktuální dopravní komplikace u nás. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, dávejte pozor v Liberci v Houbařské ulici u křižovatky se Sáňkařskou. Vozovka je uzavřena z důvodu stavebních prací. Zbystřete taky na Českolipsku na výjezdu z Petroltic pod Ralskem směrem na Mimoň. Probíhá tady údržba vozovky a je třeba počítat s drobným omezením provozu. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
2: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
8: 15 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Úroda ovoce bude letos v tuzemsku nižší. Důvodem jsou především jarní mrazy, které zničily květy. Největší propad se týká jablek, která tvoří většinu tuzemské produkce. Úroda má dosáhnout asi 52 tisíc tun, tedy 53% pětiletého průměru. Hrušek má být 65% obvyklého množství, třešní 59% a broskví jenom třetina. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejichž pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Přeživší záchranářům řekli, že jejich loď se v důsledku špatného počasí rozlomila. Plocha spálená letos při požárech ve Francii již překonala celkový rozsah spáleného území při požárech v roce 2022. Uvedla to agentura AFP. Podle satelitních dat od začátku roku ve Francii zhořelo skoro 69,5 tisíce hektarů. Fotbalová Sparta získala norského útočníka Jonathana Bruňce z Rakova Čenstochová. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na Letné víceletou smlouvu. Mělo být o rekordní přestup do České ligy. Podle polských médií zaplatí Sparta za 25-letého hráče kolem 145 milionů korun.
9: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: Tolik Iva a krátké zprávy, díky za to, pojďme se společně taky podívat na severočeské počasí. Aktuální rtuť teploměru se drží mezi 20 a 27 stupni. Liberec nám přinese na dnešní odpoledne sluníčko a 26 stupňů. Neděle ráno bude o něco chladnější, spolujasnou oblohou naměříme 14 až 15 stupňů nad bodem mrazu. Během dne se potom zase vyjasní, teploty budou podobné jako dneska, to znamená, že celý víkend si můžeme užít pořádně v letním režimu. Stejně jako si můžeme v letním režimu užít i další skvělý hity. 15 hodin 4 minuty a Denis Kailibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Teď vyrážíme spolu za dalšími hity a dalšími bizarními informacemi. Co třeba takhle přiznat práva i akvarijním rybičkám? Jo, tak na tohle se podíváme. Přidáme spoustu zajímavostí a hlavně spoustu hitů. Třeba teď Ed Sheeran a jeho Bad Habits na start další společné hodinky. Tak pojďme do toho, hezky naplno.

15 hodin a 10 minut k tomu dosněl nám Ale Farben a jeho hit Baby Goodbye. Na Hit Radio Kontakt pro vás máme spoustu skvělých hitů a taky spoustu docela zajímavých informací. Vydáme se spolu do Argentiny, kde soud dal zapravdu ochráncům zvířat, kteří požadovali, aby dvě malé rybky ze sushi restaurace dostaly status cítících a vnímajících bytostí. A jako takovým jim byla teda i přiznána patřičná práva. Takže to znamená, že tyhle ty dvě rybky musely být přestěhovány do podstatně většího akvárka. Ano, sushi restaurace je teda nepoužila, jak já když jsem na to koukal poprvé, jsem si myslel do večeře pro hosty, ale měla prostě malý akvárko a v nich dvě rybičky. A argentinský soud řekl, ne, tyhle rybičky potřebují větší akvárko. Takže ano, i takový situace můžou nastat. Ale dobrý je vědět, že rybičky jsou v pořádku, mají se hezky a že si teď už užívají nového, mnohem většího akvária. My se spolu taky vydáme za dalšími skvělými hity. Máme pro vás za chvíli připravený tuzemský kousek slzy, no a teď už si slovo přebírají Black Eyed Peas a jejich Let's Get It Started. A já s tím souhlasím. Let's Get It Started. Pojďme začít tuhle party, pojďme v ní pokračovat dál a užívat si sobotu odpoledne, hlavně pořádně naplno.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Výběr těch nejlepších hitů ladíte v éteru Hit Rádia Kontakt. Denis Kéliba je s vámi na sobotní odpoledne a my se spolu teď vydáme do Jablonce nad Nisou. A to přímo k plátnu. Tentokrát ale ne klasickýho kina, ale toho letního. Jo, já si myslím, že to nejlepší letní kino je prostě v Jablonci. Pamatuju si, že jsem tam vždycky hrozně rád jezdil a dneska od 9:30 si tam můžete užít taky film Odyssea. Christopher Nolan zamýšlel tenhle film pro 70mm IMAX, ale ten máme v Praze. Navíc samozřejmě koupit na něj lístek není nic jednoduchého, ale pokud chcete na tenhle ten film vyrazit aspoň v klasické digitální podobě, nemusíte kvůli tomu jezdit daleko a utrácet hodně peněz. Dneska od 9:30 v podobě letního kina si ho můžete užít třeba v Jablonci nad Nisou a samozřejmě si ho můžete užít v kinech napříč naším regionem i v běžný podobě. Pokud třeba jste někdy v té pozici, že radši nechcete riskovat, že by vám snad kině mohla být zima. Což je na druhou stranu docela pochopitelný. Chystáme pro vás i další hity do půly, třeba Cyril, jeho Stumbling In nebo Nico Santos Ray of Light. To a mnohem víc už za malý okamžik. Tak zůstaňte s námi na vlnách Hit Rádia Kontakt.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.

Bryan Adams, a jeho Please Forgive Me. Tady je Hit Radio Kontakt, 2:58 a my se vydáváme přímo sem k nám do Liberce. Mezinárodní tenisový turnaj kategorie ATP Challenger 75 přivítá v Liberci přední světové hráče. 7 dní špičkového tenisu, atmosféry a zážitků, to všechno si můžete užít už od pondělí 27. Tak doražte do libereckého tenisového klubu. U tohohle nemůžete chybět. Do Liberce dorazí hráči ze 17 zemí světa. A tohle bude akce, u které rozhodně musíte být. Sviany Open 2026 začínají už za méně než 2 dny a bude to pořádná tenisová jízda přímo tady u nás na severu Čech. K tomu, aby se vám to čekání moc neprotáhlo a užili jste si i další část skvělých letních radovánek, vám vyšlu teď další skvělý letní kousek. Co vy na to? Shakira přináší sebou svůj hit Zoo.

0: na tu českou scénu a užít si ty nejlepší hity, který prostě dokážou vždycky vytvořit fantastickou atmosféru. Nemáte to taky tak? Já si vždycky užiju tyhle ty klasický festivalový kousky, ale taky si vždycky užiju i ty klasický klubový kousky, který prostě dokážou rozeznít úplně každou chvíli, ať už tu pozitivní, anebo nás vytáhnout i z těch negativních momentů. Co myslíte? Christina Aguilera, tak tahle dvojka a jejich Feel This Moment už za chvíli In One Moment tady u nás na Hit Radio Kontakt, tak si to pojďme pořádně osolit.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
3: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
4: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
5: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Jady, jady, jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Hit Radio. Když se probudí.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 16 hodin. Iva Jurečková šťastná připravila krátké zprávy a podíváme se taky za volant na aktuální dopravní komplikace v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně na Děčínsku v Dolním Podluží. Místní části Kateřina je uzavřena silnice 3. třídy z důvody opravy mostu. A dávejte pozor taky na silnici 35 u Hrádku nad ní jsou u Chotyně, u Krápštejna, kde probíhají taky stavební práce. Je třeba se tam podívat na objížďku. Na průtahu Liberce směrem na Turnov u sjezdu na ulici České mládeže bude u středního pášcu probíhat oprava vozovky. Taky tady dávejte pozor. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
2: Asi bouchla hadice.
1: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
2: Co?
1: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
2: Chlapi, jedem do Hostru!
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: 16 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Extrémní vedra z konce června by ale překonána být neměla. Finfluencery, tedy tvůrce obsahu zaměřené na investování, spoření anebo finanční vzdělávání, sleduje 53% Čechů ve věku od 16 do 30 let. A jejich rady nezůstávají jenom inspirací. Celkem čtvrtina mladých už podle rad finančních influencerů alespoň jednou investovala. Přestože popularita finfluencerů roste, nejdůležitějším zdrojem finančních informací pro mladé zůstávají rodina a přátelé, na které spoléhá 52% respondentů. Obrovské neštěstí se stalo dnes předpolednem v Bílé v Beskydech. Motorkář cestující ve směru od Slovenska zemřel po střetu s jelenem. Přes veškerou snahu svědků a záchranářů muž na místě svému zranění podlehl a ani jelen srážku nepřežil. Silnice 1/35 směrem od Slovenska musela být po nehodě zhruba 2 hodiny uzavřená a policisté odkláněli dopravu. Máme nového mistra světa. Fleretista Alexandr Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu deklasoval Itala Filipa Makčiho. Nad stříbrným olympijským medailistou z Paříže zvítězil 15-2. Pro český šerm vybojoval Šupenič první medaili z mistrovství světa od roku 1985, kdy získal stříbro kordista Jaroslav Jurka.
7: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: Tolik je vám krátké zprávy, Ivo, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Teploty se pohybují mezi 25 a 27 stupni. Dnešní maxima se dostanou až ke 30. Teploty se postupně zase začínají vracet k těm letním hodnotám. Slunečná obloha zůstane dneska i po celý večer. Neděle ráno nám potom přinese na teploměrech 14 až 15 stupňů spolu jasnou oblohou a během dne se zase vyčasí, budeme mít slunečno až 27 stupňů. We'll be right back.
5: Hit Radio Kontakt.
0: 4 hodiny a 4 minuty k tomu. Tady je Dennis Kalibaj a hlavně Hit Radio Kontakt. V Liberci se otevřel nový samoobslužný obchod, ve kterém nakoupíte úplně vždycky. I na to se společně za chvíli podíváme. A hlavně si dáme další skvělý hity, protože tohle odpoledne, lidi, pojďme si to pořádně užít spolu. Jinak by to snad ani nešlo. Co myslíte? Hit Radio. Začíná další hodina, další čas na další skvělý hity. Třeba se Squib a jejich Superheroes.

Ladíte Hit Radio Kontakt, Lady Gaga a její hit Poker Face nám právě teď akorát dozněl v éteru Hit Radia a my si teďkon společně půjdeme podívat do docela zajímavého nového místa. Stačí vám mobilní telefon, několik kliknutí a dveře se sami otevřou. Žádná prodavačka, žádná fronta ani otvírací doba. Ano, u nás tady v budově krajského úřadu najdete novou samoobslužnou prodejnu, která nabízí hlavně regionální zboží. Je to docela zajímavý nový koncept. Já jsem přemýšlel nad tím, jak to teda vlastně funguje a vypadá to tak, že tím, že si stáhnete tu aplikaci, tak je známa vaše totožnost. Vy vejdete dovnitř, vezmete zboží, zaplatíte za něj a můžete vyrazit domů. To je docela dobrý. Kdybyste chtěli nakupovat regionální výrobky třeba ve 3 ráno, tak aspoň víte, jak na to. Zajděte i vy do téhle nový prodejny. Určitě si myslím, že to je moc zajímavý koncept. Já se tam plánuju taky vydat. Je to v budově našeho krajského úřadu přímo v centru Liberce a myslím si, že třeba do budoucna takových obchodů uvidíme víc. Co byste na to řekli vy? Pište nám na WhatsApp 606 825 404. A já vám teď třeba i k tomu nakupování pošlu další skvělý hity, aby nám sobota odpoledne proudila na Hit Radio Kontakt skutečně naplno.

0: nemůže být lepší odpoledne, když YouTube a jejich hit One nám rozzáří pohodový odpolední čas 16 hodin 19 minut. Jenom to nejlepší máme pro vás éteru Hit Rádia Kontakt a budeme v tom pokračovat i dál. Hity v nás dokážou vyvolat docela zajímavé emoce. Někdy radost, někdy jsou to takový ty obraný mechanismy na to, když se potřebuje člověk vybrečet a užít si chvilku pohody. A někdy se chcete jenom s dobrým hitem pořádně zasnít a užít si takový ten dramatický okamžik, když se cítíte jako main character, jo? Když chcete být tou hlavní postavou ve svém vlastním příběhu. A já si myslím, že právě k tomu se hodí hit, který si dáme už za chvíli. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I a jejich společný kousek Gone, Gone, Gone. I only want you when you're gone. Tenhle jedinečný hit a jedinečné hlasy si dáme už za malý okamžik tady u nás ve vysílání Hit Rádia Kontakt. On air, online i v aplikaci Rádia.cz si společně s námi můžete užívat to nejlepší z našeho playlistu. Tak díky moc, že jste si nás vybrali jako sobotní parťáky s tím nejlepším časem a hlavně s víkendovou pohodou.
1: Zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno?
2: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
3: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
1: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
2: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
3: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
2: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazážitky.cz.
2: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Kontakt.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácí.
1: Poetika má pocit, že nás ztrácí, ale já vás můžu v jedné věci ubezpečit. Nebojte se, přátelé, rozhodně nás nikde nestrácíte. My jsme tady pořád s vámi a teď se spolu vydáme na dovolenou. Jasně, máme spoustu věcí, které chceme, aby se nám na dovolený děli. Chceme se opálit, chceme si užít dobrý jídlo, chceme si užít hezký čas s rodinou, partnerem, partnerkou. Toto všechno chceme. Ale určitě máte i nějaké věci, které nechcete, aby se vám na dovolený staly. Co fakt nechcete, abyste zažili třeba během letošních letních prázdnin na dovče? Napište nám na WhatsApp 606 825 404 a mrkneme na to za chvíli společně. Jo, podíváme se na ty strasti, které přichází s plánováním volného času. A do té doby si samozřejmě dáme i další skvělý hity, protože sedět tady jen tak potichu a na prázdno, to by byla docela škoda. Co myslíte? Třeba zrovna teď ležíte někde na pláži, tak WhatsApp je 606 825 404, dejte nám vědět, co na svojí dovče zažít nechcete a já už vám posílám hity, který zažít chcete.

0: need these beautiful things that I've got. Zcela jedinečný Benson Boone a jeho zcela jedinečný Beautiful Things. Blíží se nám 4:45. Tady je Dennis Kalibaj a Hit Radio Kontakt. Dávali jste nám vědět, co byste fakt nechtěli, aby se vám stalo na dovolený. A mezi nejčastější věci patřilo to, že byste ztratili telefon, ztratili klíče, ztratili pas, ztratili něco. Ale pak docela zajímavá varianta ještě byla to, co nám napsala Marie. Protože ta napsala, že nejvíc by už nechtěla znovu zažít to, co se jí stalo ve Španělsku, a že si bukla Airbnb pro celou rodinu a pak tam jaksi chyběla jedna ložnice. Takže Marie měla docela zajímavou dovolenou, když zjistila, že tam bylo o dvě postele míň, což když přijedete s celou rodinou do Španělska, je asi docela velký problém. To bych na dovolený taky zažít nechtěl. Co bych ale na dovolený rozhodně zažít chtěl, to je třeba tenhle skvělý hit. Drink na pláži a k tomu Danza Kuduro Véteru. Co vy na to? Taky takový může být Hit Radio Kontakt. Už za malý okamžik vám dodáme tenhle hit i spoustu dalších. Tak u toho zůstaňte s námi hezky naplno.
1: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Radíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský?
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
9: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí Klidné Vltavy, která teče okolo nás.
8: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
9: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
8: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
10: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
11: Hit Radio Kontakt.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt je téměř 17 hodin. Iva Jurečková šťastná připravila krátké zprávy a podíváme se společně taky za volant, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně na Českolipsku. V Zakšnícké na místní komunikaci zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s motorkářem. Projedete s opatrností. A dávejte si pozor taky na trase z Turnova směrem na Železný Brod u Ondřichovic. Bourali tady dva osobáky. Měli by stále projet bez většího zdržení. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
2: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
3: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
4: Tak to musíme do Spoltexu.
3: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
4: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
3: Tak už pojeď.
4: Spoltex.cz.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
6: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Úroda ovoce bude letos v tuzemsku nižší. Důvodem jsou především jarní mrazy, které zničily květy. Největší propad se týká jablek, která tvoří většinu tuzemské produkce. Úroda má dosáhnout asi 52 tisíc tun, tedy 53% pětiletého průměru. Hrušek má být 65% obvyklého množství, třešní 59% a broskví jenom třetina. U Otročiněvsi na Berounsku dnes dopoledne hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný strup, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun. Příčinou byla technická závada na komínu. Při dnešní nehodě na rakouské dálnici A9 byli zraněni 3 Češi. Otec byl transportován helikoptérou do nemocnice ve Štýrském Hradci. Matku a dceru převezl Červený kříž taktéž do nemocnic ve Štýrském Hradci. Podle policie sjelo auto z vozovky a v plné rychlosti narazilo do svodidel. 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Zápas začne ve 20 hodin. V těchto chvílích začínají 3 duely Teplice Bohemians, Plzeň Liberec a Zlín Ostrava.
7: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: Tolik Iva, krátké zprávy. Ivo, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Teploty se zatím drží stále na příjemných letních hodnotách mezi 25 a 27 stupni. Česká Lípa nám ukazuje nejvyšší teploty v regionu, naopak o něco chladněji bude kolem Železného Brodu a Semil. Zítra nám dopoledne přinese teploty, které se budou postupně zvedat na podobné hodnoty. Z rána naměříme 11 až 14 stupňů s polojasnou místy zataženou oblohou.
5: Hit Radio Kontakt.
0: 17 hodin 4 minuty k tomu. Tady je Denis Kalibaj a hlavně Hit Radio Kontakt. Podíváme se společně na to, jak dopadla blesková operace v Libereckém kraji s policistama. Mrkneme samozřejmě i na ten fotbal a hlavně na ty nejlepší ty. Co vy na to? Startuje nám další společná hoďka. Ellie Goulding a její Love Me Like You Do. Tak to je start tohodle toho času.

Damiano David a jeho hit Born with a Broken Heart. Takový hit, který dokáže navodit třeba pohodu, klid, na rozdíl od toho, co teď si společně musíme probrat. Protože tohle byla nemilosrdná akce, blesková, rychlo akce odhalila 138 dopravních přestupků, když policie v Libereckém kraji během pouhých 8 hodin vyrazila do terénu za speciální akcí, a to cíl se podívat na to, jak to vypadá s dodržováním pravidel jízdy. 120 rychlostních hříšníků narazili i na opilýho řidiče nebo na notorického neplatiče pokut. Ano, od 8 do 16 hodin minulý týden jezdili křížem krážem po Libereckém kraji policisté a dohromady tedy pozbírali pokuty za více než 150 tisíc korun, ale hlavně 138 hříšníků, což je fakt docela hodně. Dávejte prosím vás pozor na těch silnicích, a všechno dobře dopadne a dojedete do cíle bezpečně. Žádný alkohol, žádný stresy a žádná rychlá jízda. Místo toho si přihoďte dobrý hity, který vám tu cestu zkrátí rozhodně líp, než když se budete snažit jezdit jak ve Fast and Furious. Před náma další skvělý kousky. Tady je Dermot Kennedy a jeho Kiss Me, 17 hodin a 11 minut.

0: Ladíte jít Rádio Kontakt, kouzelných 17 hodin a 17 minut, k tomu máme pro vás připravený ten nejnabitější a nejlepší playlist. A já jsem tady tak seděl, koukal jsem z okna, ano, musím se přiznat, že někdy to dělám hrozně rád, že si tady ve studiu takhle sednu, natáhnu nohy a koukám ven z okna a přemýšlím, o co hezkého se s vámi podělit. A budu k vám úplně upřímný, musím říct, že dneska jsem nad tím hodně přemýšlel a teď jsem si říkal, já vám musím říct, že jsem zase strašně rád, že bydlíme opravdu na tak hezkém místě. Tady na severu Čech máme nejenom pro vás tu nejlepší hudbu, ale máme pro vás připravený i ty nejlepší výhledy, nejlepší společný časy a hlavně ten nejlepší prostor na to si užívat sobotu a celý letní odpoledne. Tak pojďte se mnou do toho. Lehneme si, počkejte, jo, takhle srovnáme židli. Ano, lehneme si, zavřeme oči, teda pokud neřídíte, a dáme si chvíli pohody. Společně s tímhle hitem, co vy na to? To je přesně to, na co jsem chtěl narazit. Sanctuary, taková naše oáza klidu a pohody. A taky náš další hit, který si za chvíli užijem spolu. Tak zůstaňte s námi, Péteru, Hit Rádia Kontakt. Na hodinách máme 17.19 a to znamená, je čas na další skvělý pecky.
1: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
4: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
5: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.

Eva Farná, Miraj, si ten vzpomeneš si přesně v 17:30, tady je Hit Radio Kontakt a přesně v 17:30 vám můžeme říct, že se taky odehrálo skoro 30 minut z prvního zápasu fotbalové ligy. Ano, je to zase zpátky tady, skupinová fáze se hraje a vypadá to docela dobře. Hrací den číslo 1, zápas pro nás číslo 1 a Liberec, který je hostěn na plzeňském hřišti, tak aktuálně vede 0-1, to znamená jeden gól má náskok Slovan Liberec nad Plzní. To je skvělá zpráva, uvidíme, jak to půjde dál a samozřejmě, jak se bude našim hokejistům dařit. Vstoupit do sezóny, ale tou správnou nohou, to se vždycky hodí. Stejně jako vstoupit do víkendové pohody a druhé poloviny letních prázdnin tou nejlepší nohou s těmi nejlepšími hity se hodí taky. A to si užijeme právě tady. Za malý okamžik Miley Cyrus a End of the World a teď Nickelback, Gotta Be Somebody.

0: Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás krátce před 18. hodinou zdraví Denis Kajalipaj. Užili jsme si společně natřískaný odpoledne těmi nejlepšími hity, ale taky i velkou srandou. Díky moc, že jste u toho byli společně se mnou. Dneska den vína a síru, což je taky moment na to, zavolejte těm svým známým a kamarádům a užijte si s nima ten dnešní den. Argentinský soud taky přiznal práva akvarijním rybičkám, i to jsme spolu zjistili, ale podívali jsme se i do regionu, do letního kina v Jablonci, do nově otevřeného samoobslužného obchodu v Liberci a taky do České Lípy, kde není teda samoobslužná prodejna, ale zase je hodně, hodně úsporná. Startuje nám fotbalová liga, aktuální stav stále 0-1 pro Slovan Liberec nad Plzní, což je ideální zpráva na dnešní odpoledne. My se teď nějaký čásek neuslyšíme, ale určitě se rád za vámi zase brzo vrátím k mikrofonu a bude to pořádná jízda, to mi věřte. Zítra zase samozřejmě další víkendový program, no a dnešní odpoledne nikam neodcházejte, protože tady už je připravený fantastický playlist, který bude pořádně znít. Co třeba Louis Fonsi, Demi Lovato, nebo Bibi Rexa a Faithless, a nebo třeba Imagine Dragons. Jo, i to jsme pro vás napakovali do našeho nabitýho playlistu. Tak si to pořádně užijte, než se znovu uslyšíme. Mějte se hezky, buďte na sebe milí a zatím ahoj.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
6: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku v Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejichž pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Přeživší záchranářům řekli, že jejich loď se v důsledku špatného počasí rozlomila. Převody vozidel z původního majitele na nového by měly být jednodušší. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů anebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Část změn má nabýt účinnosti v listopadu. Nedělní závěrečná etapa Tour de France bude zkrácena ze 133 na 89 kilometrů. Organizátoři se rozhodli ulevit záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry, které sužují Francii na řadě míst, zejména v departementu Gironde. Úpravu programu 21. etapy dnes oznámili pořadatelé společně s pařížskou policejní prefekturou. A na závěr počasí, v noci čekáme jasno až polojasno, nad ránem místy oblačno, teploty se udrží mezi 17 až 12 stupni, ale v údolích může být chladněji, tam teploměr ukáže klidně jenom 9. Neděle bude polojasná až oblačná, postupně ale zatažená, odpoledne a k večeru čekáme místy přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty budou velmi vysoké, mezi 27 až 32 stupně Celsia.
8: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
2: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Hit Radio.

0: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
1: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
2: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
2: firmanazajitky.cz.
6: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

0: hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: nový plot má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na V-Mart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
2: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. Vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
7: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
6: Jak jsou ty trampolíny velké?
7: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
6: Trampolíny placené?
7: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
6: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: Autokoutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
1: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Hit Radio Kontakt.

pojď zpívat, tančit na hlas se smát.

0: Autokoutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.